0: Když nám šeptal řeči, jsem se hned vyjel a zvládli...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: snažím toho řešit, jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.